Břechově zaspal blaženým snom. Nines nade orgia latama pod prozorom. Veter je večba, violončela, přežnivé skále nedohled. Zora ty břežnivu